kousky. A to už je nejen posluchače tam, ale i návštěvníky na výstavách. V Paříži, ve Vídni, v Londýně a na celém světě. Slyšíte? Poslouchejte. To je právě jeden z jeho hracích strojků.